Hej, reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae svědčí univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Kležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu podržení.

0: Vánoce.
1: Co? Ty králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
0: Hymna, ty vole.
2: No jasně, jasně.
1: Já jsem předu něco zapomněl v autě.
3: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, no já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak musíš se přepočítat, frajerku, co?
1: Cože?
4: Co jsi měl?

0: Ahoj, já jsem Patricie z kapely Vesna a zdravím všechny posluchače Rádia Spin. Mua.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Raz, dva, jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na té stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Singing nigga blue.
1: Pusťte něco jiného, prosím, spíne.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé. Nejvíc rapu v rap.

0: Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.

0: nebo jede to buď jižní město, anebo jižák.
1: Okay.
0: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak já tady mě říká, ty nejsi asi svodná.
1: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak co by měl dělat třeba?
0: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
1: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
0: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let, a tam přinesli snídaní a tak, a teď tam byla zaplát televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný.
2: Orion slaví 50. Dneska večer si ho můžete poslechnout ve Spintalku. Těší se na tebe, Roman Jakub.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
5: Rádio Spine.

0: přitom vůbec nic. Rádio Spin.
1: Spin Radio.
0: Rádio Spin Death Double. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Rádio Spin Death Double. Rádio Spin. Československý underground.

0: Večer, máme tady první říjnovej pátek, krátce před pátou, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Refuem a trackem Hey Girl, vztahová osobní zpověď. Dneska se s tímhle trackem teda ale loučíme. No a rozloučíme se i s Matem 213 a trackem Smutný oči z jeho posledního projektu. Na tomhle tracku se objevila i Marie April a Viktor Kal. Track plnej switchů nálad a taky melodií. Pro dnešek v hitparádě už taky končí. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je stejně tak jako posledně track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika čeka od Šimona Holého, který se postaral nejen o scénář a režii, ale taky o hudbu. No a o rap se tady na tom tracku pak postaral Anky. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Fresh hit.
1: Na 12. místě je track Vínečko od Vesny. Skupina Vesna, ta se zaměřuje na takovej moderní folklor. A ten je opravdu silně cítit tady právě z tracku Vínečko, který jsme právě slyšeli. A já mám teda osobně strašnou radost, že folklor neumírá a stále se takhle propisuje do moderní hudby. Teď už 11. Tu bere Filip Konvalinka z Pio Squad a taky DJ Fate. Ty se letos spojili a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Už je to nějaká doba, co tahle deska vyšla. Je to hodně bumbepová deska, ze který tady máme track Co se děje. Je to fresh, je to rapový a tenhle track musím zmínit, že se tady drží už opravdu dlouho díky vašim hlasům, takže jsem zvědavej, jak dlouho ho tady ještě dokážete udržet.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

0: zvěstovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu, podržím

0: Spin.
1: Desátý místo, tady máme pražský uskupení Gufrau, a to s trackem Nechci, kde se společně s nima objevila i talentovaná zpěvačka Marie April. Musím taky vyzdvihnout beat, který je opravdu nádherný a celý mu tomu tracku dává neskutečnou atmosféru.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od PJ, ten nedávno vydal novou desku. My tu z ní máme track Country a je to neskutečně pohodovej sound. Celý ten track je takovej laskavej a věřím, že vás potěší. Tak jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Country.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Hit. Na devítce je Izomandias a Viktor Sheen, track dřív bylo líp, je to taková kritika generací, super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc z alba Exit u palice, no a Izo, ten už má úspěšně za sebou dvě vyprodaný O2 arény, Viktora tak toho čeká v prosinci O2 arena společně s Kellynem, ta první se vyprodala během 2 minut asi a už teď teda oznámili, že pracují na tom, aby se zařídil ještě druhý termín minimálně. Takže uvidíme, jestli to vyjde. 8. místo, tady je Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ještě vlastně daleko před tím, než vůbec začal streamovat, tak i repoval a zdá se, že se k tomu teď vrací s trackem Nová doba, taky pod svojí starou přezdívkou Tlustej Karl. Je tam opravdu cítit jeho láska k boombepu, má to i hlubokou myšlenku a za mě opravdu velký top. Takže si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: Spin Fresh Hits. Místo sedmi.
1: Byl tam hlad, ale neměl jsem dřevo, aby jsem ho přiložil do ohně. Vyšel jsem ven a v ulici, v mém městě na rohu, hrali je moje tracks. Spadnu na dno a zase jsem back, tentokrát tu vyjdu jen po schodech. Jsem lepší jak

0: pozval dost unikátní hosty, a to Karla z Million Plus a taky Conway the Machine, americký rapper, mimo jiné třeba nevlastní brácha Westside Gunna, fakt super pecka s unikátním takovým oldschoolovým soundem.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Under My Pillow, člen teprve nedávno vzniklého labelu Corso Records, který založil Paulie Garant. Ten track, který tady máme, tak je takový poetický, nese název Dokud nebude líp. No a právě ta poetičnost a takový ten osobní přístup, tak to jsou právě ty faktory, který i umělce z Corso Records často propojujou. Takže si jdeme vychutnat tuhle dnešní druhou novinku. Dokud nebude líp.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

zase v plicích ten vzduch, jak v letě ze dveří aut, kdy byl náš celý svět jak trochu punk, ale každý pád se dal ustát, chápeš? Dneska mám izvy pod kůží, nějaký jsi nestrátil směr.

počinu si já. Jo jo, odpočinu si já. Aha, odpočinu si já. Jo jo.

0: Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Na šestém místě je Hugo Tox a jeho track Guest z nový desky Art. Fakt super beat, je to takový potemnělý a řekl bych, že i dost experimentální. Celá ta vlastně deska se nese v takovémhle podobném duchu. Za mě ale je to opravdu deska povedená a myslím si, že po té pauze, takže to vlastně Toxovi dost prospělo. Pětka, tu bere opět Robin Zoot a jeho track Kdo 2, je to pokračování jedničky, který se objevilo na albu Ponia. Je to takovej ten oranžový videoklip, který vlastně vdechnul tu oranžovou barvu pak i do celého toho alba. Je to opět dost crazy track, Robin se tu může opravdu utrhnout, no a kdo jiný by se na takovouhle pecku hodil víc než Buka. Takže dávej volume doprava, no a jdeme si společně trsnout.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 5.

0: Fresh hit.
1: Tohle bylo místo čtvrtý Refiu, který se spojil s talentovanýma mladýma klukama ze severu Čech, který se dostali do takového širšího povědomí lidí na Instagramu, kam dávají svoje živý repy. Ref si řekl, že udělá dobrý skutek a kluky vytáhnul a udělal s nima teda banger s názvem Amaro.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
1: A máme tady rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k PJovi, od kterého jsme tady dneska měli novinku s názvem Country. Taky nedávno vydal novou desku s názvem Atrey. A my tady dneska zavzpomínáme ale na jeho trochu starší tvorbu, na track, který tady dlouhý roky hrával v našem éteru, a je to pecka Poslední jedinec. Takže si to jdeme užít ve Flashbacku na rádi.

Flashback na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, track z jejich poslední desky Nekorektum, na featu je tady Paulí Garant, který několikrát zmiňoval, že Katu byl jeho velká inspirace, teď je máme na stejném tracku, takže kruh se uzavřel.

Spin. Stříbrná pozice, jsem z první příčky, po 3 týdnech padá PTK s trackem Prostitutky v pozoru, korektně řečeno. Je to track, který se katapultoval na vrcholy žebříčků, pokořil taky český rekord ve streamech na Spotify, zkrátka velký banger. No a teď už vítěz, tím se tentokrát stává Gleb s trackem Fotoalbum z EP MHD Flashback. Je tu s ním i Smek a těžko asi hledat lepší spojení než právě tohle. Je to surový, je to ostrý a precizně odrepovaný. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: Rádio Spin na majku s tebou Zuzka, právě ti dohrál Bobby Blaze doleva a doprava. My máme 3. října 8.54, sobotu, svátek mají Bohumilové, takže všem Bohumilům přeju krásný den, krásný svátek. Určitě jste si všimli, že tady není Krištof, ale jsem tady já. Dneska jsme si to tak jako prohodili cvičně. Já jsem tady od 9 do 1 a Krištof od 1 do 4 a Maty do 4 do 7, takže dneska jsme tady všichni tři a můžete se těšit na víkend plnej Rytmuse, protože v hudebním víkendu máme Rytmuse plnej zajímavých témat. My třeba za chvilku spolu rozebereme jednu takovou začínající katastrofu regálů v nějakých večerkách a prostě potravinových obchodech, a to si řekneme. Taky právě spolu probereme hudební víkend s Rytmusem a taky nebude chybět komunikátor, takže si určitě volej na číslo 210 32 30 30 nebo piš, nebo posílej voiceovku do apky a já ti zahraju samozřejmě tvůj oblíbený track, ale teď už si dáme počasí. Co se týče počasí, tak Praha hlásí 12 stupňů, máme trošku mlhu, ale přes den by si to mělo trošku vyčasit a mělo by svítit sluníčko a po celé České republice by mělo být kolem 20 až 22 stupňů a ještě bychom dneska měli mít takovéto krásné babí léto. To je z počasí vše, dáváš Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Československý underground.
6: Pusť to tam, kámo.

0: něčím tenhle beat.
1: Je 8.57, ty ladíš Radio Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Posloucháš si Radio Spin na Majku s tebou Zuzka, nás čeká první komunikátor a já mám na drátě Majka, slyšíme se?
2: Jasně, čau.
1: Super. A prosím tě, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, dáme tam Ektora nohy v pěst, dáme to pro tebe, ať máš lepší den a pro všechny, co od rána pracujou.
1: Takže chápu dobře, že od rána pracuješ.
2: Jo.
1: Ok, jeli, tak ať to rychle utíká, ať máš taky krásný den a dávám tam Ektora nohy v pěst, měj se krásně, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: čeká hudební víkend a v něm Rytmus. A my se na to vrhneme rovnou, nebudu to zdržovat. Jako první si dáme track Musíš mít naděj. Na featu tu máme Tinu a tento track je absolutně ideální podle mě takhle po ránu. Prostě všichni ráno potřebujeme malinko namotivovat do toho dne, abychom to prostě zvládli, abychom se z toho nezbláznili. Tohle je ten track, lidi. Tohle je ten track. Jako druhý si dáme track Family, trojka Ego, Rytmus, Buka. Bezesporu zajímavá kombinace. Takhle jo, spineři, tak track se jmenuje Family a opravdu je to track o rodině. Žádnej skrytej smysl tam není. Rytmus na rádiu Spin právě teď.
1: Rytmus v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: pruh. Čeká tě tam zdržení, je tam nehoda jednoho osobáku, tak tam dávej pozor. Regiony jsou čisté, v Praze taky nevidím žádnou nehodu a svítí na mě červeně Nuselák, který je zasekaný, a ulice Sokolská, jinak je to všecko v pořádku. To je z dopravy vše a ty, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej voiceovku do mobilní apky Ladíš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: afraid of them, not afraid of them. Man, stop. Look what I'm planning. Komunikátor na Rádiu Spin.
1: Ladíš si Rádio Spin na Majku s tebou Zuzka, my tady máme první hlasovku dne a ta je od Dana.
2: Ahoj, moje jméno je Daniel, chtěl bych pustit KSN od Izamandiase a bude to pro všechny fanoušky Izamandiase.
1: Dane, dávám ti to tam.
3: Sensei.

0: Posloucháš Rádio Spin, právě ti dohrál Ektor, s tebou je Zuzka. Moji milí spineři, pokud vám zlobí signál spinu z dabu, mám pro vás návod, jak tuhle nepříjemnou situaci vyřešit. Podívejte se, najděte stanici znovu v seznamu, znovu si ji uložte do předvolby a voilà, dab začne znovu krásně hrát. Nemáte zač, Rádio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Radíš Rádio Spin a komunikátor se Zuzkou. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka Spineři, je tu věc, o které musíme mluvit. Stala se totiž taková situace, kterou nikdo z nás nečekal v regálech našich obchodů s potravinami. Veselá kráva se přestala usmívat. Ano, je to tak. A není to jinak. Veselá kráva se po 100 letech začala tvářit vážně. A jediný, co nás může uklidnit, je to, že se tahle katastrofa děje zatím jenom v Americe. Ale Spineři, je to jen otázka času, kdy se tohle rozšíří do Česka. A věřte, nevěřte, má to důvod, proč se ta kráva tváří tak seriózně. Chce nám totiž sdělit poselství, které má napsané na obalu sýru hnedka pod sebou. To sdělení zní we need to talk, neboli musíme si promluvit. Nebojte, Spineři, já vím, jak tuhle tu situaci zachránit. Ta kráva nám chce jednoduše říct, abychom spolu mluvili a abychom se nehádali kvůli blbostem. Za mě důležitý poselství. Když tohle budeme dělat, tak svět bude zase v rovnováze a veselá kráva bude opět veselá. Amen. Co se týče počasí, máme kolem 12-13 stupňů, ta mlha už se trošičku zvedá, ale zatím teplo není, ale nebojte se, kolem poledne se to tak jakoby protrhne ta mlha a začne být krásně, kolem 20 až 21 stupňů po celé České republice, pršet by nemělo, takže nás čeká ještě dneska takové krásné babí léto i zítra, ale pozor, celý příští týden už se začne docela dost viditelně ochlazovat. Ladíš Radio Spin s tebou.

0: Spin. Ladíš si Rádio Spin na majku s tebou Zuzka na drátě, s tebou Nikolas, slyšíme se?
1: Jo, zdravím všechny, ahoj.
0: Super, hele, co tam dáme po dlouhém výběru a pro koho to bude?
1: Tak po dalším výběru jsme se nakonec domluvili, že tam dáme Travis Scotta Goosebumps a bude to pro všechny, co jsou v autě, co si užívají volnou sobotu a dávají pozor na tuningový sraz dneska v Praze.
0: Ok, a ty jsi v autě teďka?
1: Jsem v autě, přesně tak.
0: A jaký jsou cesty?
1: Ale já jsem teda zapíkaný ve Varech a tady je to takový město duchu, takže tady je mrtvo.
0: Jo, jasně,
1: je to
0: chápu. Tak jo, tak v tom případě, Goosebumps od Travis Scotta a měj krásný den. Čau.
1: I tobě, děkuju, ahoj. I get those goosebumps every time.

0: mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
1: Okay.
0: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak já tady mě říká, ty nejsi asi svodná.
1: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
0: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
1: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
0: Ha. Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný.
2: Orion slaví 50. Dneska večer si ho můžete poslechnout ve Spintalku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Pokračujeme v krasojízdě Rytmuse, v hudebním víkendu dáme si zase dva tracky a jako první budou Zlatokopky. Tento track je podle mě na československé scéně absolutně zlatý grál. Já nejsem nějaký velký fan Rytmuse, já to tady řeknu, přiznám se. Ale tenhle track rozhodně nikdy neodmítnu. Jako druhý tady máme track od Kontrafaktu, track Era. Je to pořádně sebevědomý takový statement z roku 2004. Rytmus tady v podstatě říká, jsme nová generace, jsme opravdový hip-hop a přišli jsme ukázat, jak se to má dělat. Je to takový syrový, drzý. Přesně ten Kontrafakt, který tehdy začínal přepisovat pravidla slovenského rapu. Tak jo, Kontrafakt, Rytmus na rádiu Spin právě teď.
1: Rytmus v hudebním víkendu na rádiu Spin.

nabitá dávka krále slovenského rapu. Rytmus. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spen.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D10 na 41. kilometru ve směru na Prahu je neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tam nehoda jednoho osobáku, dávej tam pozor, regiony jsou čisté, v Praze taky nevidím žádnou nehodu, máme zaseklou Legerku, Wilsonku a docela červeně svítí i Nuselák. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v repre.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a my tady máme komunikátor. A já tady mám hlasovku od Vennyho.
2: Wow, zdravím Spin. Pusť mi tam prosím tě něco od Hektora. Děkuju moc.
1: Vybrala jsem kancelář od Hektora, pokud i ty, spinnere, chceš slyšet svůj oblíbený track, tak mi volej na číslo 210-32-30-30 nebo nahrávej hlasovku do aplikace, kterou úplně jednoduše stáhneš, nahraješ hlasovku a já ti zahraju tvůj track, co víc si

Ladíš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka Spineři. Pokud vám zlobí signál ze Spinu v dabu, nebojte se, nezoufejte, mám pro vás návod, jak tuhle situaci vyřešit. Najděte stanici znovu v seznamu a znovu si ji uložte do předvolby. A nebojte, začne to fungovat, dab začne znovu krásně hrát. To je ode mě vše, rádio Spin, s tebou Zuzka.

0: Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Když člověku, který absolutně neposlouchá český rap, řekneš, ať ti řekne aspoň jednoho rapera, tak většinou, buďme upřímní, řekne Izo nebo Hector. Nebojte, spineři, my už se dneska nebudeme bavit o tom beefu z minulého týdne mezi Hectorem a Izem. My budeme gratulovat, a to Izovi tentokrát. Ten totiž, dámy a pánové, tam tadadam tadadá, získal cenu Full House Award od O2 Arena. Je to taková nová cena a je to teda za mě velká podsta. Tuhle cenu získal například i Kellyn nebo DJ Witch a teď ji obdržel i Izo. O2 Arena se na sockách vyjádřila, že Izovi koncerty byly nezapomenutelné a vyprodat O2 Arenu dvakrát za sebou. Samozřejmě jenom není jenom tak, takže Izo si to rozhodně zaslouží. Izo se tedy zapsal do historie a momentálně zasloužil si tu cenu a teď si zaslouží odpočinek po tak náročných a dost povedených koncertech. A já se ptám, spineři, byli jste na Izovi? Dejte mi vědět, jaký to bylo. Co se týče počasí, tak už se nám to hezky vyčasuje, máme kolem 15-16 stupňů, mla už se tak jakoby rozbíjí, nebo jak to říct, ta situace s počasím se zlepší, bude kolem 20 až 22 stupňů po celé České republice, nebude pršet, takže krásné babí léto nás ještě dneska a zítra čeká, takže si užijte nějakou společnou procházku s rodinou a tak dále, takové ty podzimní aktivity. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Rádio Spin jde s dabou.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: si Rádio Spin na majku s tebou Zuzka, my tady máme komunikátor a na drátě je se mnou Fester, slyšíme se?
1: Jo, slyšíme, ahoj.
0: Boží, ahoj, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Tak bude to pro všechny spinary, co jsou jako já dneska v práci.
0: Ano.
1: A hlavně pro tebe do studia.
0: Děkuji, děkuji, já to posílám tobě, ten track, užij si to, ať ta práce rychle utíká, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, měj se, ahoj.

0: Narodil jsem se svojí mámě v roce 82 a od té doby ladím Spin, ať už vím kudy kam.
1: Československá scéna, Radio Spin.

0: krasojízdě hudebního víkendu s Rytmusem. A jako první si dáme track Kures Funk. Kures Funk je Rytmus v totálně takovém koncertním módu, hudba, pódium, dub, energie a hlavně chuť všechny kolem sebe rozhýbat s velkým bangrem. S Egem a Igorem Kmetem mladším z toho vznikla jedna z nejvýraznějších party věcí z alba Bengoro z roku 2006. Teďka trošku postoupíme, skočíme v čase do roku 2023 tuším, neboli trackem Bengoro je zpátky, to je takový Rytmusův návrat ke kořenům, ale rozhodně ne návrat v čase, připomíná totiž nějaké jeho začátky právě starýho Rytmuse z roku 2006 a zároveň ukazuje, že za ty roky se jako člověk nějakým způsobem změnil, jak to tak bývá. Takže Bengoro je zpátky, jen tentokrát už trošičku v jiný podobě. Rytmus na rádiu Spin právě teď.
1: Rytmus v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Pin, pojďme se mrknout na dálnici na D10 na 41. kilometru. Je stále nehoda ve směru na Prahu. Je tam neprůjezdný pravej jízdní pruh, takže si tam dávej pozor, ale už tě tam nečeká nějaké velké zdržení. Regiony jsou v pořádku. V Praze je seklej Nucela Klegerka a v ulici Novovysočanská je čerstvá nehoda dvou aut, tak tam dávej pozor taky. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš rádio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádio

0: Na drátě s tebou Áďa, slyšíme se?
1: Ano, ano, ahoj.
0: Ahojky, Áďo, prosím tě, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Tak já bych chtěla zahrát nějakýho Robina Zoota a bude to hlavně pro moji ségru Terku a pro všechny posluchače, který zrovna poslouchají.
0: Okej, okej, dáme to tam, vybrali jsme Živanči a ty si taky užij track, měj se krásně, čau.
1: Děkuju, ahoj.

0: Radio Spin na majku je s tebou Zuzka, právě ti dohrála Beyoncé. A spineři, umíte si představit, že jste na Zemi od roku 1909, že je vám 117 let, není to úplně šílený. Já jsem totiž objevila, že v Albánii teďka vlastně jakoby objevili nebo určili nejstarší ženu na světě, která oslaví právě 117. narozky. Za prvé všechno nejlepší a za druhé, jakoby být nejstarší člověk na světě je mega podsta. Ale co všechno tahle frajerka musela zažít jako neskutečný? Představte si, že jste to vy tady v Česku, že vám je 117 let a zažili jste celou moderní historii Česka. První světovou, Masaryka, vznik Československa, první republiku, panebože, mega bych chtěla. Druhou světovou, konec války, osvobození, celý komunistický přebrat a období Pražského jara, okupaci a tak dále. Strašně moc věcí, co se v té moderní historii stalo. Chápete, že z první světové války, kdy se jakoby narodíte před první světovou válkou, se dožijete období umělé inteligence? Není to úplný mindfuck. Co se týče počasí, tak máme kolem 20 stupňů, už k nám krásně svítí po celé České republice sluníčko a takhle to bude až do odpoledne, než sluníčko zapadne, to nám zase klesne teplota na takových 15-14 stupňů a zítra čekej podobné teploty jako dneska. Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
0: Bude 11.56, ty ladíš Radio Spin.

vlivem. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. One, two.

0: Spin.
1: Ladíš se rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, na drátě s tebou Standa, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Boží, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Já poprosím něco od Resta.
1: Vybrali jsme balkónovku a bude to pro?
2: Pro všechny, kterým ještě neskončil pracovní víkend.
1: Ok.
2: Pracovní týden.
1: Ještě pracovní týden. Tak to zahrajeme minimálně mě a tobě a dalším spinnerům, kteří ještě jsou v práci. Tak jo, dávám to tam a měj se krásně. Čau.
2: Taky díky.

0: další dva tracky z hudebního víkendu s Rytmusem, protože za chvilku s tebou bude pokračovat Krištof. No a já tady pro tebe mám Cigánský sen, tady máme Rytmusem nejčistší bangorovský podobě. DJ Witch mu tady servíruje temnější beat a Rytmus na něm staví svůj vlastní svět, kořeny, ambice, svoboda a taky nějaký sen, ambice dostat se z úplného dna nahoru. Je to takový drzý, provokativní track, ale právě tím přesně vystihuje Rytmusovu energii z éry bangora. Jako druhý tady máme zase Kontrafakt, Sisa Namotal. Tady máme pořádnou dávku ironie, tak jak to u Kontrafaktu bývá. Ego s Rytmusem se tady utahují z lidí, kteří se vždycky na něco na chvíli namotají. Jeden rok sport, další rok zdravý život, pak zase něco úplně jiného. Víme to, jak to chodí. Prostě satira na trendy, pózy a honění se za pozorností. Rytmus, Kontrafakt na Rádiu Spin v hudebním víkendu teď.
1: Rytmus v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

dostaneme, a to na exitu 41, výjezd směr Praha. Je tam nehoda, jsou tam sobě dva osobáky, nestrží se tam nějak dlouho, ale počítej s tím. Regiony jsou v pořádku, Praha, Nuselák, ten je zasekaný, v ulici Novovysočanská nehoda dvou aut, ulici Strakonická nehoda

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, kvůli jim a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: sebou. Zuzka nás čeká poslední přání, které samozřejmě splním. Za chvilku už si budeš přát svůj oblíbený track u Krištofa na číslo 210-32-30-30 nebo v aplikaci. A já už tady mám poslední hlasovku v mém vysílání a to je od Kožáka.
1: Ahoj, prosím, zahraj nám takhle při sobotě, ať nám jde práce líp od ruky od H16. Nasávaj ten dým a bude to pro všechny, co tomu rozumějí. Hlavně pro všechny forsovťáky a pro všechny, co dneska makají. Měj se, čau.
0: Samozřejmě, že to tam dám, jenom mě fascinuje, u vás v pozadí to zní, jak kdybyste tam měli didgeridu. Máte didgeridu?

0: Posloucháš Radio Spin na majku s tebou Zuzka. Moji milí spineři, pokud vám zlobí signál spinu z dabu, mám pro vás návod, jak tuhle nepříjemnou situaci vyřešit, abyste mohli Spin Radio poslouchat nerušeně a v klidu. Najděte si stanici znovu v seznamu a znovu si ji uložte do předvolby a všechno by mělo krásně fungovat, tak jako předtím dab začne krásně hrát. Nemáte zač, Radio Spin, s vámi je Zuzka.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou. Radio Spin.

0: Radio Spin na majku s tebou. Zuzka, my máme 12.54 3. října, sobotu, svátek mají Bohumilové, to už jsem říkala, že jim přeji krásný den. A taky tady mám Krištofa, čau Krištofe.
1: A já taky přeju krásný den, čau.
0: Krištofe, mám pro tebe otázečku.
1: Povídej.
0: Koupil jsi dneska dárek.
1: Dárek komu? Bohumilům? Já neznám žádný.
0: Ne, Bohumilům ne, ale to bys měl vědět, komu bys měl na zítřek kupovat dárek.
1: 4. října. Co bude 4. října? Tak počkej, co mi uniká? Den matek asi těžko.
0: Ne, ale jsi blízko.
1: Den otců?
0: Ne.
1: Den babiček?
0: Ještě...
1: Ne, s rodinou ne.
0: No jako jo.
1: Ty máš svátek?
0: Ne.
1: Já už jsem myslel, že tady po mně žebračíš dárky, ty jo.
0: Ne, to já bych si nedovolila. Jakoby je to v rodině, no, jako máte to doma, podle mě, co jsi říkal.
1: Den koček?
0: No, ne úplně, den zvířat bude.
1: Den zvířat.
0: Ano, takže musíš koupit dárek své kočce, co jí koupíš?
1: Nekoupím jí nic, protože proč? Moje kočka je zavřená doma na Moravě a tady v Praze ji sebou nemám.
0: To nevadí, tak to přivezeš.
1: No jako až za měsíc, to se zkazí ty kapsičky, že jo? No ale máme doma jiný zvířátka, kdybys chtěla, tak můžeme pošerovat, třeba jak jsem zabil mravence na záchodě. Podle mě tam i nějací roztočové polezou, tak kdybyste náhodou někdo chtěli jako zvířenou spineři, tak klidně přijďte.
0: Přijďte ke Krištofovi a nebo také spineři dejte zítra, nebo ještě dneska kupte svému mazlíčkovi nějakou dobrůdku, kterou má rád. A my se podíváme na počasí, máme kolem 17-18 stupňů v celé České republice, je tam krásně, Krištofe?
1: Je tam krásně, já jsem si sundal bundu a je mi parádně takhle ve svetříku.
0: Taky si půjdu sundat bundu, jak tam půjdu ven.
1: Vy to nevíte, ona tady moderuje v bundě celou dobu totiž.
0: Ne, ve svetru, já jsem si spletla bundu se svetrem. No každopádně, zítra čekej podobné teploty a příští týden by se to mělo zlomit a mělo by být zima a pršet, takže si ještě užívej krásné podzimní babí léto. Ode mě už je to opravdu všecko, já se na tebe zítra těším od 1 do 4 v klasickém čase, čau. Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: jsme Radio Spin.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Československý underground.
5: OK. Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Yeah. Ha.

0: Spin. Dáváš Radio Spin, Čuspit, s tebou je Krištof, máme něco málo po jedný hoďce, no a jdeme si dát první song na přání, který tady mám a udělal mi brutální radost.
1: Chtěl bych tam René Dan, Kytky z Pumpy, chtěl bych to pro Ondru, pro kamoša na Ondru, pro všechny spinery a pro tebe.
0: Miloši, pošlu ti to tam, už jen kvůli tomu, co jsem ti říkal off éter, abych vám to vysvětlil. Já jsem dneska přijížděl do rádia a ne, že by mi úplně hrál René Dan ve sluchátkách, ale nějakým způsobem jsem nad ním prostě přemýšlel a říkal jsem si, tyjo, celkem bych si pustil něco, ale takovou tu zpívanější polohu, ne tu rapovější. A první, co přijde, tak je Miloš, který mi řekne, kámo, zandal bych tam Kytky z Pumpy. Prosím, prosím, pouštím.

0: Open Talk.
1: Z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
2: OK.
1: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale... ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak já mě říká, ty nejsi asi svodná.
2: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Ha. Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku prostě na nějakém bytě a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný.
3: Orion slaví 50. Dneska večer si ho můžete poslechnout ve Spintolku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Dáváš si Rádio Spin, Krištof s tebou, máme tady hudební víkend s Rytmusem. Já si myslím, že asi na začátek není třeba dělat nějaký stručný průlet toho, jak se od breakdanceu dostal k rapu a následně na vrchol, to asi všichni známe nebo tušíme, takže se zaměříme rovnou na ty dva tracky, které tady mám pro tebe nachystaný. První z nich bude z alba Fenomén, jmenuje se Děti ztratené generace. Upřímně, když jsem si dělal tak trošku rešerše a poslouchal jsem si to týden zpátky, tak jsem si tak nějak definoval, že tohleto album je takový odklon od toho striktního rapu, protože beaty jsou na něm vlastně trošku měkčí, i Rytmus se tady dostává do zpívanějších poloh a tím je to album unikátní. Takže tak si myslím, že tahle skladba je všem asi nejznámější, i když se na album Fenomén často zapomíná. No, a jako druhou si dáme od Kontrafaktu Keď jazdíme my. K tomu upřímně nemám co dodat, snad jenom, hele, pokud jedeš v autě, stáhni si trošku to okýnko, jo, pust tam ten vzdoušek a užij si tu jízdu s tímhletím bangrem.
1: Rytmus v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Začnu v regionech. Tady mi nehoda svítí v ulici Pichlova v Pardubicích, potom jedna taky v ulici Lidická v Plzni. V neposlední řadě třeba taky nehoda v ulici Klížská v Ústí nad Labem. Když se mrknu na dálnice, tady je poměrně všechno fresh. Jediný s tím tak můžeš počítat je nějakých 5 minutek, pokud se blížíš po D1 do Brna. A dokonce, když jsem to refreshnul, tak se z 5 minutek stalo 30 minutek. No, tak uvidíme, kde je pravda. Začni počítej s těma 30 minutkama, jo, a bude to fresh. Nějakých těch 5 minutek i po D1 na příjezdu do Prahy. No a co se Prahy týče, tak tady mi svítí jenom dvě nehody a jedna je na ulici Plzeňská, no a druhá je na ulici Evropská. Kdyby cokoliv, dávej vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Dáváš si Radio Spin s tebou Krištof a je čas na další písničku na přání. První jsem tady v apce objevil tuhletu voiceovku.
2: Krištofe, už to máš podlekojku?
1: Ahoj kamaráde, prosím tě, nemám, díval jsem se, nemám tady z patřičných míst kliku, ale prosím tě, kdyby tě napadla jakákoliv jiná písnička, jo, cokoliv, co by tě napadlo, klidně pošli další hlasovku, klidně zavolej, můžeme to vybrat spolu, je to úplně v klídečku. Já mezi tím teda tady vyhrabu jinou věc a to je zpráva od Mikyho, která začíná výborně, čus čus maty, nebo kdo tam teď jste, kámo. Bohužel, tady Krištof, nazdar kamaráde, Maty, ten dorazí za chviličku. No a píše, tyjo, nepokračuje to moc líp, no. Zahrál bys mi, prosím, od Erfa, Drop. Kámo, to je nejhorší jméno v rapových hře, co může být. Proč se ten člověk nepojmenoval třeba Jupiter, bylo by to vyřešený. No, každopádně, bude to pro všechny kamarády, ale hlavně pro tátu, který zrovna na zahradě opravuje motorku. Dík. Bráško, házím ti tam Erfa. Drop a prosím, když se budete psát o Urfa, prosím pište, že to je Dennis Bennett, nebo já už fakt nevím, jak to mám vyslovovat.
0: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

Na chvíli vypni, nemůžeš furt se brát tak vážně. Řekni, kdy jsi naposledy dělal něco, v čem byla fakt vášeň. Každej máme plán, poslání mi je být blázen. Pro věci, který miluju, proto tu sedím a píšu ty bars, yeah.

0: sní můj drop.
1: Mami, neboj, mám to v krvi, neboj se,
0: není to zdrop.
1: Takhle zní můj drop,
0: takhle zní můj drop.
1: Nevím, jak to znělo předtím, ale
0: teď to bude hrop.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou je na majku Krištof. Máme tady sobotu 3. října, svátek má Bohumil, takže všem Bohumilům přeju i já všechno nejlepší, protože nepochybuju o tom, že Zuzka už jim určitě popřála. No a ještě než se zastavíme u jedné filmové novinky, tak tady pro vás mám takovou jednu menší zprávičku, protože pokud vám zlobí signál Radia Spin z DABu, tak prosím vás, najděte stanici znovu v seznamu, jo, možná bude potřeba to trošku přeskenovat, pak ji znovu uložte do předvolby a ten DAB začne hrát opět znovu. Nám se tady totiž rozmohl takovej malej nešvár. No a teď k tomu, u čeho jsem se chtěl zastavit, protože Vánoce, ty budou za chvilku, ty budou za 80 dní, ale to není to, o čem chci mluvit, protože k Vánocům neodmyslitelně patří pohádky a taky vánoční filmy. No a jeden z nich nás teď čeká. Hele, jestli máte pocit, že příběhu vánoční koledy už bylo tolik, že by z ní autor Charles Dickens mohl platit nájem ještě dalších 200 let, tak ne, ani náhodou, já vám říkám, že jedem znova, protože tentokrát se do role Ebenezera Scrooge, neboli Vidřigroše, pokud to vím správně česky, toho největšího vánočního odpůrce hned po Grinchovi, pustil samotnej Johnny Depp. Včera dokonce vyšel trailer, česky dabovaný, a to mě mile překvapilo, protože to zní a vypadá fenomenálně. Hlavně velký shoutout posíláme Pepovi Fečovi, dabingovému režisérovi, který tam zachoval všechny ty původní hlasy, takže jakmile půjdete na Johnnyho Deppa do kina, tak nebojte, bude mluvit přesně tak, jako mluví v Karlíkovi a továrně na čokoládu, jako mluví v Pirátech z Karibiku, prostě ty hlasy budou stejný. Zároveň ten trailer láká i na celkem hvězdný obsazení, protože vedle Deppa se tam objeví třeba Sir Ian McKellen, to znamená týpek, který ho znáte, no týpek Pán, se omlouvám panu Sirovi, který ho znáte jako Gandalfa nebo jako Magneta z X-Menu. A co mě mega potěšilo, tak je tam taky Rupert Grint, což je Ron Weasley z Harryho Pottera. To bude parádní. By the way, i ten má stejný hlas jako v Harry Potterovi. No, do kin to má potom dorazit 12. listopadu, to znamená, ta premča je za rohem. Vypadá to, že vánoční sezonu začneme už asi za měsíc a já vám tady potom samozřejmě, možná i s Dominikem, hodím nějaký podrobný report o tom, jaký to vlastně bylo. Jdeme se spolu ještě rychle podívat na počasí. Po celé České republice je průměrná teplota nějakých 20 stupňů Celsia. No a to je vlastně taková ta maximálka, který dneska dosáhneme. Když se podívám, jak by mělo být zítra, pozítří, vypadá to, že to bude úplně stejný, takže tady máme ještě ty poslední podzimní prosluněný dny.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Spin. Dáváš si Radio Spin s tebou Krištof, no a jdeme si dát další písničku na přání, která tentokrát přijde z apky.
1: Čau, čau, čau, zdravím Radio Spin, tady Adam.
2: Ahoj.
1: Mohli byste mi prosím zahrát Iza a Viktora track Dřív bylo líp. Mm-hmm. Bude to pro mého kámoše Michala, který je tady se mnou, a pro všechny, co poslouchají Radio Spin. Díky.
0: Ty kráso, takže posíláme to, Adame, úplně všem. Hele, podle mě si trošku zapomněl na sebe, takže já to nenápadně posílám i tobě, Izo, Sheen, Dřív bylo líp. No a teď už je to na tobě. Kdybys chtěl zahrát nějaký další song, nemyslím teďka tebe, Adame, myslím tebe, další spinere, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, nejby vědět.

0: Spin. Dáváš Rádio Spin, hudební víkend s Rytmusem, no a teď tu pro tebe mám track Hip Hop Pojde a musím se vám přiznat, že i když se snažím dohánět všechny ty tracky, které vyšly, když já jsem byl ještě malé děťátko, no tak tenhle jsem zjistil, že jsem až do včerejška neslyšel a celkem mě to překvapilo, protože mě to dost baví. Baví mě ten beat, o který se postaral Mikey Beats a obecně celý zvuk mě u tohohle nějakým způsobem přenáší zpátky tak do roku 2012, ale no asi to bude těma synťákama. Druhý track, ten bude trošku kontroverznější, protože poněvadž Elikož psal se rok 2020 a Sergej Barakuda ten začal naplno experimentovat se zvukem. Zároveň v té době se Rytmus nějakým záhadným způsobem rozhodl, že si založí alter ego, Rytmo, jakožto takovej protipol toho pravého rapujícího Rytmuse a já to vlastně chápu, protože měl za sebou věci jako třeba Rakety jak pizza s Frérem Flexkingem a lidi to prostě nějak nepřijímali, tady tenhle ten dejme tomu posun v vozovkách, no a proto si tady založil charakter Rytmo, který měl být jakoby progresivnější a měl víc dělat novější zvuk. A tak nějak se stalo, že Sergej a Rytmo hodili takhle hezky společný track s názvem Legendární. Reakce si pamatuju, že byly spíš smíšený, ale víte co, s odstupem času to vlastně definuje tu dobu. A zároveň bych byl mega rád, kdyby Rytmus oprášil Rytma a hodil kolabo třeba s někoho dalším alter egem. Kamaráde, třeba track Rytmo a Buka, to bych si celkem dal.
1: Rytmus v hudebním víkendu na Rádiu Spin.
2: Ja som hip-hop brácho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. Old Kanka.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu v regionech, nehoda mi tady svítí v ulici Prachatická v Bavorově a jedna taky stále v ulici Klížská v Ústí nad Labem. Jinak jsou regiony poměrně v pořádku, dálnice ty jsou taky skoro úplně fresh, jediný, co mi tady trošku hází vidle do toho, tak je D1, protože na příjezdu po D1 do Brna si momentálně před Brnem

0: Minutka se s minutkou sešla na rádiu Spin. S tebou je Krištof, no a jdem si dát další písničku na přání, která tentokrát půjde za Aneškou.
1: Hector a mám rád.
0: Hector a mám rád. Izomandias a Hector. No jo, tahle ta dvojka, jemine. Uvidíme, to mě zajímá, jestli se dočkáme ještě nějakých dalších songů od těchto dvou na featu. Komu to bude?
1: Pošlem to celý Benešovský nemocnici a... No a samozřejmě mě.
0: Já úplně zbožňuju, jak to úplně nejvíc pokorně tam rostovila. Řekneš, samozřejmě i mě? Komu jinému taky? No správně, tak to má být. Myslete trošku na sebe. Konec konců, kdo žije ten život? Vy, takže si musíte posílat písničky. No a aby z toho nebylo motivační vysílání, tak tady radši pouštím ten song.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Dáváš se Rádio Spin, sobota 3. října, s tebou je pořád ještě Krištof. Máme něco málo před 15.00, respektive před třetí hoďkou. A já jsem si říkal, že i tenhle ten týden bychom asi úplně neměli vynechat
1: Krištofův přehled nových releaseů.
0: Pojďme rovnou na to, protože jsem tady vybral 3 ukázky, které mě zaujaly, ať už dobrým, tak možná i trošku v tom špatnějším smyslu. Jako první tady máme Dan S Hun, který, nevím, jestli ho znáte, je to týpeček, který na scéně je celkem dlouho, dejme tomu, ale dostává se do popředí až teď, v poslední době. Minimálně o něm víc a víc slyším. Což je příhodný, protože on vydal album, který se jmenuje Víc.
2: Přijdu na rejva, hned udělej tanec. Přijdu na rejva, já udělám ranec. Přijdu na rejva, jen odmítám drinky, zatímco ty na baru necháš jíkat mě.
0: Normálně, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, wow, cože, smek, pak mi došlo, že k tomu smekovi asi bývá přirovnáván často, takže tady úplně nechci používat, ale musím říct, že za mě je to hodně fresh deska. Dan S Hun tam nedává jenom tyhle ty riff věci, ale ukazuje tam všechny možné polohy a pokud na to máš chvilku času, hele, vyšlo to včera, má to dohromady nějakou půl hoďku, tak si to rozhodně dej. Druhá skladba, no, co k tomu dodat? Ego a Doketino, 1, 2, 3, 4.
3: Raz, dva, tři, čtyři, tafo, egi, od Louis V, 5, 6, 7, 8.
0: A já vlastně nevím, co si o tom mám myslet. Takhle, nechápejte mě špatně, já jsem fanoušek Ega, jeho album President, když vyšlo v roce 2017, tak to byla taková vstupní brána do světa rapu pro mě, společně ještě s Ektorem a jeho albem Alpha. To byl vlastně jeden z těch prvních jako fakt rapperů, který jsem si oblíbil a začal poslouchat. Ale vlastně vůbec nevím, co si o týhletý písničce mám myslet, jestli je to vlastně sranda, nebo jestli to je nějaká póza, nebo jestli to takhle ego cítí, já z toho vlastně necítím vůbec nic, ale hele, poslechni si to a třeba bude vidět do apky, co si o tom myslíš ty, protože já fakt nevím. V neposlední řadě, jak bývá zvykem, tak hážu něco ze zahraničí, no a co mě zaujalo, tak byl týpek, který si říká Life. Tohle je týpeček, který je v Česku poměrně neznámý, byť má velkou fanouškovskou základnu. Je to australský rapper a celá ta jeho tvorba se nese na vlně takových ambientních, melancholických beatů. No a ten teďka vydal song, který jsem tady chvilku pustil a jmenuje se Leaning. A musím říct, že tenhle ten týpek mě neskutečně baví a jakmile si chci třeba zase trošku odpočinout od toho klasického českého rapu a chci si dát trošku něco jiného, tak tohle v poslední době je přesně ten člověk, po kterým sahám a který mě baví. Takže tolik moje doporučení i možná trošku nedoporučení a jdem se podívat na počasí. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 20 stupňů Celsia a vypadá to, že na většině území máme taky skoro jasno, možná i polojasno. No a to jsou i ty denní maxima. Víš, už nepůjdeme, maximálně tak ještě někde o stupínek, ale pak už to hezky půjde dolů. To samý tě čeká zítra, to tě čeká i pozítří. Prostě ideálka počasí na procházku a na Rádio Spin do uší, co?
4: Spin Radio.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Pověs je to nářebík a nářebík pro vás. Na provazu je svečka. Dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštářích brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slíží

démoni, musím jim sloužit. Svlíkají mě z kůže, nemají se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, teď každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás.

0: na hřebík pro vás, naprovazuje smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Máme 14.56, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin s tebou Krištof, no a na drátě mám v tuhle chvíli Kačku. Kači, čau.
1: Ahoj, Krištof, já tě zdravím.
0: Ahojky, tak prosím tě, ty jsi tady vybrala Dolara Prince a nikdy ano. Se nezměním. Komu to pošlem, mi řekni.
1: Takže dneska to bude hlavně pro mého syna Páju a pro Sašu do Karviné, tak i pro Baču, který pracuje, tak nemyslím, je slyší, ale i pro něj, ať mu to utíká, že na ně všechny myslím, ať se drží. Taky to bude pro kluky, pro Víťu, pro Radka, pro Jirku a pro Sama, kteří jedou z Karviné zrovna, takže jim chci moc poděkovat, že za Pájou byli a že na sebe dávají cestou pozor. No a taky to bude pro tebe do studia a pro všechny spinnery. Užijte si hezký slunečný víkend, my jsme teda ještě na zahrádce.
0: Hezky.
1: Ještě sekáme trávu, opekáme, ještě takové jakoby doznění toho léta.
0: No jasně, jako je tam takový počasí, úplně na opékačku, úplně přesně to cítím, kámo, teďka.
1: Jo, je to super, jako no, takže ještě dneska přijde známa s dětma a kamarádi, takže...
0: No tak to máte takže... úplně užito a k tomu všemu tady máš ještě toho dolárka, tak myslím, že ten
1: A zítra má syn zápas, ten nejmladší, takže drž palce, zítra hrajeme, syn hraje fotbal, takže...
0: No tak to bude, to musíš volat palečky. Znovu a zahraje mu něco předtím.
1: No, on hraje v 11, takže jestli hraješ v 11,
0: prosím,
1: tak mě zavolám.
0: Prosím tě, já jsem tady i v 11. Kači, děkuju ti moc, hážu ti to tam, dolar, nikdy se nezměním pro
1: děkuji
0: všechny
1: moc,
0: zmíněný, Krištofku. Protože já si nepamatuju, takže jsem rád, že to řekla za mě.
1: Jo, měj se moc hezky, papa,
0: taky,
1: a děkuju
0: užívej,
1: moc.
0: Ahoj.
1: Jo,

0: Biluli libo limo, toliko nebiloli bipivo.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Hudební víkend na Rádiu Spin tento víkend patří nikomu jinému než Rytmusovi. No a i teď od něho pro tebe od něho mám dvě skladby. Jako první si dáme rapovou školu, respektive doslova školu rapu. Track, který Rytmus vydal v roce 2013, kde se k němu přidal ještě Momo a Separ v té době ještě. Jo, bývaly doby, kdy Rytmus a Separ spolu tvořili tracky a nebyli úplně na ostří nože. Zajímavý na tom je, že hudbu ke škole rapu dělal DJ Premier, což je jedna z nejvýraznějších producentských postav amerického hiphopu, takže velký big up Rytmusovi i za tohleto. No a potom skočíme nějakých 7 let dál, kdy Rytmus společně s Pilsím se objevili na featu u Paulího Garanda na tracku Forma. To je taky velmi solidní track, ale zároveň mi to nedá, abych vás trošku i natýzoval, protože ohledně Paulího Garanda, ten teďka v říjnu oslaví svý 39. narozky, no a my se 8.10., to znamená tenhle ten čtvrtek, který nás čeká, budeme Paulímu Garandovi věnovat úplně celý den. Dáme si takovej velký special den, kdy vlastně ve Spin Ránu s Dominikem a dokonce i s Romanem se podíváme do roku 2010, uděláme si takový stroj času, no a pak už bude následovat v každý hoďce trošičku jiný program ohledně Paulího Garanda, takže na to si určitě počkej a nezapomeň si to 8.10. naladit.
1: Rytmus v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Toto je škola repu, tak se uč a ticho pozeraj.
1: Dvojitá dávka krále slovenskýho repu. Rytmus. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí v ulici Nová v Soběslavi. Jedna taky v Ústí nad Orlicí v části Černovír. Jinak je to všechno vlastně úplně fresh. Stejně tak jako dálnice, kde jediný takový menší zádrhel je stále D1 na příjezdu do Brna. Tam si aktuálně počkáš nějakých 20 minutek na 174. kilometru. Jinak i dálnice nehlásí vůbec nic. No a když se tak mrkám na Prahu, tak tam je taky nehlásí nic. Je prostě čistá jako slovo boží. Ale hele, pořád platí, pokud máš nějaký jiný info o dopravě, tak dávej vědět. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Rádio Spin. To nejlepší rádio.
1: Rádio

0: Spin.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof. A hele, víte, jak to vždycky říkám, prostě voiceovky jsou mnohem lepší v aplikaci než textové zprávy, takže nechápu, jak se jako stane, že za posledních 10 minut mi dojde 5 psaných zpráv, jak to? Teď si z toho prostě musím něco vybrat, takže i když naštvaně, tak tady něco kliknu a opa! A bude to Honza a ten píše: Čauko, hoď tam prosím něco od Nase a že pozdravuju Bambího. Díky. Ale Bambí, doufám, že posloucháš. Já tě taky pozdravuju. Dám ti tam Nase a Lauryn Hill, If I Rule the World. Výborná skladba od Nase, fakt ji miluju. Říkal jsem si, jestli dáme něco spíš neznámějšího nebo půjdeme do něčeho obecně známého. Nakonec jsem zvolil tohleto. Takže doufám, že takhle bude stačit, ale příště, Honzo, hlasovka jako 30 sekund na to máš. Můžeš tam něco říct do toho, abychom tě slyšeli. Já tě chci slyšet!

0: Dávaj si Radio Spin. S tebou je Krištof, sobota, 3. října, svátek má Bohumil, už je tu i Maty, čus
1: pís. What's up?
0: Nazdar, hele šefe, já tak jsem tak přemýšlel, jo. Já jsem tady řešil samozřejmě jak jinak než Rytmuse, že jo, v hudebním víkendu.
1: Yes.
0: A skočil mi tady do playlistu, že legendární, se Sergejem Beam. Pamatuješ si, jak je tam ten Rytmus podepsaný pod tím?
1: Rytmo, pamatuju si to, yes.
0: Rytmo, a já jsem tak jako tam nahlodal, že by bylo super, kdyby to oprášil to alter ego, udělal třeba, víš, Rytmo, Buka, dvě alter ega spolu.
1: Ty jo.
0: Kámo, kdybys měl mít alter ego? Jak by se jmenovalo, jak bys to nazval?
1: Kámo, přesně vím, byl by to italský jakoby nějaký pseudonym mýho jména. Takže já jsem Matyáš, příjmení si nechám pro sebe, Zíka, můžete si to dočíst na Instagramu, lomo, teď jsem si úplně to.
0: Aha.
1: A bylo by to Maté Zikary. Yes.
0: Hezky.
1: Takováhle italská prostě pseudonym Zicario. Fráze.
0: No tak to jo.
1: Yes, bych byl jak prostě italský malíř, ale italský malíři, kámo, z renesance mají prostě swag, takže to by bylo moje alter ego.
0: A tohle to byl stručný průlet přes Rytmuse alter ega až k renesančnímu umění Itálie. Spineři, to se stane prostě jenom tady. Banger, bráško.
1: Renesance má swag, kámo. Ještě bych byl ten největší grázel prostě.
0: A takhle bys měl pojmenovat to album, že jo? Renesance má swag. A takhle prostě se pod to podepsat rapovým alter egem.
1: Yes.
0: To by bylo super, kámo. Jdem se na počasí. Nechceš dát italsky?
1: Kámo, já vůbec nemám ani slovo, jenom nadávat, takže
0: jo, tak to tady,
1: radši ne, kámo.
0: To tady možná, ačkoliv nevím, jak jsou na tom jako zprostý slova v jiném jazyce. Vím, že anglicky asi úplně a slovensky tady dát nemůžeš, ale kdybys náhodou zandal třeba něco japonsky, víš, nějakou
1: nadávku. Ty jo, japonsky, kámo, neumím japonsky, ale...
0: Já taky ne. To nevadí, pokud spíneři umíte japonsky, Hakuna Matata, no nevím, ale... Hele, po celé České republice průměrná teplota 21 stupňů Celsia. To je všechno, co ti můžu říct, protože víš, už nepůjdeme, půjdeme akorát tak níž, ale když se tak dívám, tak zítra v pondělí, v úterý pořád bude platit prakticky to samý. Vypadá to, že to bude tak trošku prosluněný, zhruba 22 stupňový den. Tak, to by bylo všechno. Já se s vámi loučím. Ano, Maty?
1: To vše.
0: Tak čus.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Československý underground.
4: Yeah, M Slim, Kladno reprezent 27201.

0: hip-hop je.
1: Za 5 minut jsou 4 a ty ladíš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Yeah.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si rádio Spin, na mic už naběhnul Maty, no a my tady budeme společně filit až do 7. Čeká nás hudební víkend s Rytmusem, taky pořešíme třeba novou desku Danzuna a zaposloucháme se taky do tvých oblíbených tracků na přání, který si objednáváš buď to callem, anebo voiceovkou do naší mobilní aplikace rádia Spin. Já už tady každopádně na drátě mám Michala, what's up?
2: Nazdar, ahoj.
1: Tak co Michale, ahoj ahoj, vyjede takhle s rodinkou prostě po nákupech.
2: Přesně tak, teď tě zdravila tvoje
1: příleta. Je, zdravíme samozřejmě zpátky k vám do auta. Hele, vybrali jsme písničku Funky Party, to je Mega M. Kam a komu to pošlem?
2: Hele, tak určitě mý manželce, protože si přála tobě do studia a všem spinnerům, spinnerkám, ať mají krásný dnešní den, protože je poslední krásný víkend, pak když to má stařit a má jenom pár trakaře.
1: Yes, jak říkáš, ať se spinneři ještě užijou tenhle ten týden, takže já vám posílám Funky Party do auta, ať se taky máte ještě fajn, dávám to tam.
2: Mějte, ahoj.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a

0: z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
1: Okay.
0: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak mě, ty nejsi asi svodná.
1: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak co by měl dělat třeba?
0: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, jako ve 20, jako, ne až 50.
1: Co třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
0: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak, a teď tam byla zaplát televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se to tam dostalo, nebo jak je to možný.
2: Orion slaví 50. Dneska večer si ho můžete poslechnout ve Spintalku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: další dvojitou dávku tracku od Rytmuse. Začneme na tracku Fantasia. Tady je Rytmus na featu u Igora Kmeta, což je funker. Je to funker, který prostě udělal tadyhle ten track a vyšlo to na desce Já jsem funky v roce 2015, takže si asi můžeš představit, jak to bude znít. Rytmus sem ale sedí, obecně bych řekl, že k tomuhle má blízko a zní tam fakt dobře. Je to takový lehký polootečení se za Kureš funkem a to se cení vždycky, přeneslo to na mě úplně příjemný vibe. Potom tady mám ready track Doručím, tady je opět na featu, tentokrát u Ega a to na desce Ego. Tohle má taky takový úplně futuristický sound, ten beat je úplně sci-fi a k tomu jenom rap. Mně tady ta kombinace instrumentálu s rapem moc nesedí, ale cením ten pokus o tady tohleto. Jsem teda spíš tým funky, ale i tenhle ten track určitě stojí za poslech, což prostě už jenom kvůli tomu beatu. Takže nejdřív Já jsem funky a pak Doručím na rádiu Spin.
1: Rytmus v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Čekneme klasicky nejdřív dálnice. Ty jsou momentálně relativně sjízdný, hustší je momentálně každopádně D1. A to ve směru na Brno. U Brna na 190. kilometru si tam na 193. postojí cca 30 minut. Takže je to docela brutální. Regiony jsou momentálně v klidu, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Ta je momentálně relativně taky sjízdná. Hustší je v centru Velzonka, taky Bělohorská u Ladronky je celkem zasekaná. A hustší je taky Kbelská na Hloubětině. K dopravě je to zatím všechno, to je ale stay tuned, protože za chvilku tady máme další track na přání a potom tady bude u Rap News a pořešíme desku Danzuna.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na majku je Matej a já už tady mám na drátě taky Miloše, který už se mi sem dovolal WhatsApp.
2: Ahoj, ahoj. Zdravím.
1: Čau, čau. Miloši, ty máš dneska takovou pohodovou sobotu, takový odpočinkový
2: já,
1: den.
2: Odpočívám.
1: Vybrali jsme k tomu taky písničku od Reného Danka s názvem Dank. Komu ji pošlem?
2: No, chtěl bych to poslat kolegům z práce, tlustýmu Pepovi a Kevinovi.
1: Mhm, OK.
2: Ať odpočívají a nabírají síly na nový týden.
1: Jasný, takže posíláme chill vibes prostě i kolegům z práce, taky všem spinners, taky samozřejmě tobě, takže spouštím ho tam, toho Danga, a měj příjemnou sobotu.
2: Díky, měj se.

0: News. Rádio
1: Spin. Dáváš se Rádio Spin, Matty on the mic. Za chvilku bude pět, takže jsou tady klasické rap news, tentokrát o novém releaseu. Konkrétně novou desku vydal Danzun, to je nový pražský vycházející jméno, o kterém se obzvlášť poslední rok docela mluví. Po úspěšném albu Nadhled, který vydal ještě letos, přináší nový projekt s názvem Víc. Je tam 11 tracků, má to 27 minut a zvukově bych řekl, že je to ještě o level lepší než minule. No a zní tohle nějak takhle.
2: Dobrý večer dámy a pánové, zdravím obecenstvo. Mám se za zpoždění, dal jsem si jedno. Dostal chuť na další, pak někdo něco řekl, co se nelíbilo pro kaut utěk před kop, ale teď jsem...
1: Čísla mluví taky za všechno. Desku vydal 2.10., takže včera a už za tu dobu na desce nazbíral přes 320 tisíc streamů, což je krásný výsledek už jenom k faktu, že předchozí deska Nadhled získala za první den v uvozovkách pouze 80 tisíc streamů. Mě baví na tom hlavně ten jeho vývoj, který mi přijde na každý nový věci prostě znatelnější a znatelnější, no já si desku Víc určitě poslechnu ještě znovu. Koukneme se spolu ale taky na počasí, venku je momentálně příjemně 19 stupňů a slunečno, k večeru to spadne ještě na 14, přes noc bude nejnižší teplota 8 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 11 a mělo bys to vyšplát opět na nějakých 20. S tebou je Maty a ty ladíš komunikátor na Radio Spin.
3: Spin Radio.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
4: Více na cherymotor.cz.
0: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin bez dabu.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Za 5 minut je 5 a ty ladíš Radio Spin.

mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou. Ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hejt.

0: na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a protože startujeme další společnou hodinku, tak si to odstartujeme dalším trackem na přání. Tentokrát zahraju pro Michala, který už mám na drátě. Čau.
2: Ahoj, mě se. Ahoj, jo, jsem tady.
1: Yes, kámo, máme společně takovou chillovou sobotu, hezky. Co dneska děláš, kámo?
2: No, něco tam zahraje, agentura pro nás všechny. Jirka, David.
1: Jasně, užíváš si pohodovou sobotu, jak jo. Slyším. Každopádně jo, vybrali jsme Ektora s Enemym, vidím to jako včera, komu to pošlem?
2: Pošli tu Denisovi, Jirkovi, Tomášovi.
1: A prostě všem. Tak jo, kámo, taky tobě. Ano. Dávám ti tam Ektora, užij se ještě zbytek tohoto dne. Čau.

0: Posloucháš právě Radio Spin, zdraví tě Matej, který už tady má připravený další hudební víkend, takže další dva tracky od Rytmuse. Začneme na tracku Povolání je syn, tohle je z desky Krestný otec, název tady mluví za celý track, Rytmus tady prostě disuje někoho, kdo je povolání syn, spíš je to teda nějaký gesto pro distancování se od takovýchhlech hodnot, ale je to hozený do takového naštvaného streetového beatu, za mě nic extra, ale to je jenom můj názor. Potom tady každopádně mám track s Dolarem, to je Zbohatní nebo Chcípni, tohle mi přijde ale zase úplně super. Dolar k tomu dává takovej syrovej charakter, beat mi tady přijde ideální, není to too much, ale zároveň je to hard. Samozřejmě je to nějaký rapovej odkaz a shoutout 50 centový filozofii k jeho desce Get Rich or Die Tryin, tohle má jen víc takovej streetovej smíchovský sound, takže nejdřív Povolání syn a potom český Get Rich or Die Tryin ze Smíchova už teď na Rádiu Spin.
1: Rytmus v hudebním víkendu na Rádiu.

0: Rychlá doprava na Radio Spin. Dálnice jsou momentálně krásně čistý až na D1 u Brna. Tam je zasekaný 187. km ve směru na Brno. Popojíždí to tam až na nějaký 193. a zdržení čekej cca 30 minut. Jo, já vím, je to brutál. Regiony jsou jinak úplně v klidu, takže se přesuneme rovnou do Prahy, která momentálně vypadá teď taky chill. Hustší je akorát Bělohorská u Ladronky, v centru pak Nuslák ve směru na Legerku. Vilzonka u muzea je zasekaná, v pařížský je bouračka a hustší je momentálně taky Štěrbolská spojka u Europarku na Průmyslový. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání a potom pořešíme Sergeje a jeho tracklist k plánovanému albu.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Matej a máme tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Lukáše, který už mi poslal voiceovku do naší mobilní apky.
2: Čau, tak když tady všichni vybírají tak krásné písničky, tak já si dopřeju Izomandiase z novýho alba Exitu Palice a moc dík.
1: Jasný, kámo, dáme si dřív, bylo líp, protože za chvilku nám začíná podzim a tohle to bude pryč, takže si budem tuhle tu frázi říkat docela často.

OK, posloucháš Radio Spin, Matty Hýr, a už jsme tady pořešili Danzuna a jeho novou desku Víc, kterou vydal včera. No a mám pro tebe další a nový ohlášení, nový desky. No a plní se moje predikce, protože tracklist k albu zveřejnil Sergej Kámo Fucking B. No a chystá desku Entropie, no a už z ní známe dokonce i nějaký singly. Patřit tam bude třeba Antarktida, kterou udělal z Luka Brasim. Na desce pak najdeme ale tracky Tempo, Špinavé prachy a nebo Bonnie a Clyde. Celkově tam má být 11 tracků, takže novejch uslyšíme 7. A já jsem hodně zvědavej, protože ty tracky, který vydal, měly všechny trošku odlišný zvuk. Mohl by to teda být spíš takovej mixtape, každopádně těším se tak či tak, protože tam má featy od kluku z Atlanty, ze který se taky jeho rap hodně bere, a já si myslím, že nám může navařit solidní dávku dobrých rapových tracků. No, na to si ale už počkáme, a to respektive 8.10., kdy má deska taky vyjít, a pak si ji společně samozřejmě taky zrecenzujeme. Podíváme se teď ale taky na počasí, venku je momentálně 18 stupňů, pořád slunečno, k večeru to spadne ještě na 14, přes noc bude nejnižší teplota 8 a zítra ráno čekej teploty kolem 11 stupňů a mělo by se to do odpoledne vyšplat na nějakých 19. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Yeah.

0: aplikace. Posloucháš právě Radio Spin, s tebou je tady Matej a odpalujem další společnou hodinku, respektive poslední společnou hodinku našeho komunikátoru, klasicky trackem na přání. Já už tady mám Kožaka a jeho voiceovku.
1: Čau Maťo, poznám tam prosím tě něco moc super kruhý.
0: Čau Kožo, jasně, poslám tam super crew, taky Vladimíra 518 a track Sweet Dreams, let's go!
2: Hraníš Radio Spin?

0: Talk.
1: Z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
2: Okay.
1: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak na první říká, ty nejsi asi svodná.
2: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, jako ve 20, jako, ne až 50.
2: Co třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplát televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se to tam dostalo, nebo jak je to možný.
3: Orion slaví 50. Dneska večer si ho můžete poslechnout ve Spin Talku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Radio Spin, taky hudební víkend, taky Matej a samozřejmě dva tracky od Rytmuse. Dneska už to zakončíme s poslední dvojicí. Nejdřív si dáme pecičku s Darou Lore Rollins. Tohle je track Party DJ. Tohle má takovej popovej až funky sound. Baví mě tady ty dechovky, k tomu ta rytmika. Taková úplně věc k tancování, uvaření někde v kuchyňce. Jo, přesně takovejhle nice pocit z toho mám. Fakt úplně klidová věc, kterou si velmi rád na večer poslechnu. No a zakončíme to dneska na tracku od Kontrafaktu a bude to hit Reklama na rap ze jejich asi poslední desky KF Ako Rolls. Na tracku mají všichni dobrý drive, beat mě hodně prostě baví, má to takovej signifikantní prostě trumpetový zvuk k tomu tvrdou basu, k tomu tady navařili fakt dobrý refren, který je tak jako ideálně řvací a samozřejmě tady kluci nebo už chlapy ukazují status rapovej go-to, který si během svý dlouhý kariéry definovali. Takže tímto dneska zavřem Party DJ a Reklama na rap už teď v hudebním víkendu na Rádiu Spin.
1: Rytmus v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně krásně čistý, D1 je ale stále hustější před Brnem, a to na cca 190. kilometru. Zdržení čekej cca 10 minut, už to není zas tak hrozný, jako to bylo. Regiony jsou momentálně úplně chill, takže skipneme prostě regiony a půjdeme rovnou do Prahy. Tam je momentálně hustší Bělorská u Ladronky, zdržíš se potom taky na Davidském Kulaťáku. Hustší je momentálně taky v centru Nuslák směr Legerka a hustší je taky Vilzonka u muzea a Bouračku vidím taky na Janáčkově nábřeží u Smícháče. K dopravě je to zatím dneska všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku už si dáme poslední track na přání a potom rozebereme jedny rapový narosky a taky zejtřejší velký koncert v O2 aréně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a mám tady dnešní poslední track na přání, který dneska zahraju tak trochu pro Megi, ale tak trochu pro sebe.
1: Čauky, Maty, tady Megi, aspoň u tebe bych si mohla přát písničku. Bylo by to cokoliv, fakt bych si ráda zvedla náladu.

0: tady tím poslechem. Tak díky, čau.
1: Jasně, Maggie, zvedneme si společně náladu a já jsem nám vybral úplně úžasný track od Limp Bizkit, tím si úplně zvedneme náladu, testák, úplně všechno, zvedne se nám dokonce i frekvence prostě bití srdce, protože tohle je absolutní pecka, jmenuje se to Gold Cobra a já si myslím, že nám to absolutně prostě udělá dobře, tak si to jdem pustit.

otočit. Věděl jsem to už v té době, že jsem jinej G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Dáváš Radio Spin, Maty s tebou, každopádně už ne nadlouho, za chvilku bude 7, takže naše komunikátorová session pomalu končí. No a úplně na závěr si řekneme, co je vlastně dneska za den. Ano, je neděle a to 3. října, svátek má Bohumil, takže všechno nejlepší, no a narozeniny má dneska taky třeba A$AP Rocky, který svoje 38. narozky oslaví pracovně a rapově, protože už zítra vystoupí v pražský O2 aréně, kámo, a to na tour k desce Don't Be Dump. Jestli to bude lepší než Izo, to si řekneme zítra, takže zítra určitě laď. Kromě toho si taky řekneme, kolik je teda venku vlastně stupňů a jaký je počasí. Venku je právě 16 stupňů, takže se docela ochladilo. Každopádně klesne to ještě v noci, a to na 8 stupňů Celsia, to budou noční minima. Zítra ráno čekej teploty zase kolem 11 a během dopoledne by se to mělo vyšplat až na 20. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin a zítra od 4 do 7 se na tebe zase těším. Tak čus. Spin Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
3: Více na cherrymotor.cz.
7: Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

0: Spintalk.
1: Z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
2: Okay.
1: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak já tady mě říká, ty nejsi asi svodná.
2: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let, a tam přinesli snídaní a tak, a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. No, tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkám, it's me. A vůbec se nechápal, jak se to tam dostalo, nebo jak je to možný. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejen o rapu. Děkuju, že posloucháte Radio Spin a děkuju, že taky posloucháte Spin Talk. Další sezonu Spin Talku na Radio Spin otevíráme legendou, ve studiu je Michal Opletal, a.k.a. Ory. Michale, vítej, jsem rád, že seš tady.
1: Čau Romane, díky za pozvání.
2: Tak jo, tak za prvý ti přeju všechno nejlepší k 50 nám.
1: Děkuju, už jsem 50 cent.
2: To je dobrý, to je dobrý. Jaký to je pocit být 50 cent?
1: Jako cítím se trošku postřelený. Ale vlastně v mém případě to, ten věk ještě je jenom číslo, takže...
2: Ještě je to dobrý.
1: Takže ještě je to dobrý, ještě držím, to dobrý. Držím pohromadě a všechno, všechno vlastně, já se cítím furt o 10-20 let mladší, takže...
2: Taky tak vypadáš. A já cítím první změnu, která se odehrála po 50. Přišel jsi a přišel jsi včas.
1: Já jsem si nemajde říkal, jestli to na mě zase vytáhneš. Já jsem jednou nepřišel, tyhle, a pak a vždycky každý další spintol. Ty jsi přišel včas.
2: Vidíš, jak to se mnou tenkrát pracoval. Jaká byla oslava?
1: Pracuji dodnes. Oslava byla příjemná, protože tam byli samý skvělí přátelé a moje žena s Trafonem to zorganizovali. Takže se i docílili toho překvapení kýženýho, protože já mám narozeniny 21. června a oni mi ty narozeniny udělali o den dřív, což samozřejmě jsem nečekal, takže jsem byl fakt překvapený, když jsem spěchal do restaurace jedný na záchod a najednou prostě tam všichni, ha, překvapení a já jsem běžel na ten záchod a oni jako, co nejsi rád, že jsme tady a sorry, abych se pol, takže to mělo takovýhle hezký antré, no.
2: No tak to je dobrý, tak jo. Myslím, že Michal mi říkal, že to tam bylo tak velký, že ti prostě ukradli a uloupili sociální sítě. Tak jak to máš teďka s těma sociálníma sítěma?
1: Naštěstí to nebylo tam, protože oslava byla, já nevím, 2 měsíce zpátky a ty socky, o to jsem přišel tak měsíc zpátky. A Už jsem to vyřešil a už je mám zpátky zase po měsíci, takže...
2: A bylo to těžký?
1: Tak měl jsem štěstí, že jsem se mohl obrátit na nějaký známý, který pracují v online světě a ty mají zase jiný známý, který mohli vlastně mi pomoct s tím, že jsem dostal ten Instagram spojený s Facebookem vlastně zpátky, no.
2: Když jsi ten účet neměl, dělal jsi na tom účtu něco třeba, nějaký jako přidávání, odebírání fotek, nebo jaký to bylo koukat na svoje socky a nemít k tomu přístup?
1: Ne, ten účet byl furt stejný, on to zablokoval prostě Facebook, nebo zablokovala to Meta.
2: Jo. Tak. A pak ho zase odblokovala, dobře, dobře. No tak jo, tak pojďme rekapitulovat, protože když je někomu pade, tak si to určitě jako zaslouží aspoň chvilku nějaký ohlídnutí. Když ti bylo 15 a byl jsi prostě mladý kluk plný nadějí a přemýšlel jsi o tom, až ti bude pade, jestli si přemýšlel, to vlastně nevím, tak jaký jsi myslel, že ten život vlastně jakoby bude a teďka, když se podíváš zpětně, jestli byl takovej, jaký jsi myslel, že bude?
1: A já jsem si někdy v 15, 16 jako vysnil, že budu rapér, nebo jsem si říkal, že budu rapér a nějak se mi to povedlo. Takže tohle vlastně se mi celkem splnilo. Mám skvělou ženu, takže to jsem taky šťastný. A jak jsi říkal, jaký ten život byl, ten život ještě je.
2: Ne, do té 50, to já neříkám, že teďka už se tady bavíme posmrtně.
1: Ale já jsem si splnil, co jsem mohl samozřejmě, jako můžu sebereflexivně, můžu vlastně si říct, že něco se nepovedlo, něco se mohlo udělat líp, ale to je tak všechno, co s tím můžu udělat. Hmm. Nemá cenu na něčem brečet nebo něčeho litovat, spíš neopakovat nějaký chyby, jo. A žít tak, aby se za sebe nemusel stydět a nebyla to hamba.
2: Hmm. A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Jednak byly levnější byty, jednak byly asi i levnější úrokové sazby a jednak už bys to měl hotový, jestli by.
1: Ale to je vlastně asi jako jediný, že vlastně máš celkem jako přirozený nějaký pocit, že ten život neskončí a když je tím 15, že máš na všechno spoustu času. Mm-hmm. Takže to je jenom jako ten čas je vlastně nejzácnější vlastně komodita. Mm-hmm. A vlastně nemá cenu ho nějak jako vejstovat zbytečně, no. Což to jsem byl mistr, ale jak jsem říkal, jako nelituju toho. Spíš už jenom se snažím využít úplně co nejlíp, jak to je. Mm-hmm.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplát televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. No, tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný. Takže to bych si samozřejmě třeba nikdy nemyslel, nebo že třeba posloucháš Wu-Tang Clan a pak prostě jednou máš koncert v Sasazu a přijdeš tam a Cuba Gooding Jr. prostě herec tě zdraví a říká ti enjoy my friends a teď stane Method Man a říká ti hi Method Man. Pak stane Neo a říká hi Neo. Uh-huh. A říkáš Orion, co se to děje? Takže jako to bych si taky nikdy nemyslel. Nebo že třeba máš nějaký rapový hvězdy, který posloucháš, jako když je ti 15, 16, 17 a pak s nima hraješ koncerty. Nebo před nima samozřejmě. Ale i tak je to vlastně jako super. Nebo že dokument Nekonečný příběh, co natočil Štěpán Fok, Vodrážka, o PSH, tak vyhrál v Karlových Varech cenu diváků, ale ta cena vypadá úplně stejně jako všechny jiné ceny, takže že bych vlastně byl spolumajitel nebo spolunositel ceny z filmovýho festivalu ve Varech, bych si nemyslel vůbec. Takže a takových jako asi historik bych možná našel víc, ale to je asi na celý pořad.
2: O Orionovi.
1: Orionovi, taky historky.
2: Já si myslím, že dneska můžeme tomu věnovat celý pořad.
1: Co se stalo a nemělo třeba.
2: Tak co se stalo a nemělo?
1: No to jsou ale historky až po 22. hodině.
2: Nemáme nějakou takovou, která se dá říct 7 večer?
1: Ale teď mě to nenapadne takhle spontánně. Jsi mě zaskočil tím.
2: Dobře, pamatuju si, když jste tady tenkrát byli, myslím, že s Traforem, když vyšel film Nekonečný příběh, nebo Nekonečno, tak já jsem se ptal, co jste se z toho filmu o sobě dozvěděli a pamatuju si tvoji odpověď tady tenkrát?
1: Ne.
2: Že už nikdy nechci točit film o sobě, tak by mě zajímalo, jestli tohle to pořád ještě platí.
1: Tak já se ho netočil, jako samozřejmě.
2: A tak víš, jak jsem to myslel.
1: Ani... To asi platí, no. Nemyslím si, že už je potřeba jako se nějak nechávat zaznamenávat, i když tohle taky bude asi na věky tady ten rozhovor, ale jako nějaký dokument, já myslím, že už pár pokusů a něco se natočilo a nějakou vypovídající hodnotu to má. Mm-hmm. vlastně za mě mluví spíš, když pominu všechny moje trapný jako rozhovory všude možně, který jsem dával, jako vylitej třeba, tak, tak hlavně za mě mluví jako hudba asi nějaká a to je to, na co jako můžu být jako pyšnej a to, co bude jako relativně na furt. Mm. A to je vlastně ten dokument, který jako vypráví o mě, protože dost dávám do toho jako sebe ve smyslu, že to není moc, že to není taková šaškárna, že to je prostě real shit, no, takže tohle mě přijde lepší, než natáčet nějaký dokument. Mm.
2: Teď tady mám jednu otázku, když na ní nebudeš chtít odpovídat, protože ti třeba bude nepříjemná, tak klidně jako řekni kašlem na to, ale napadlo mě v souvislosti s tím, že i mě bude, Páďo, a já jsem tohle seděl s kamarádem v Mlýnský kavárně a on má, já nevím, asi jako dvouletýho syna a říká mi, tak víš co, tak my se s Jonášem za tebou stavíme na obě do rádia. A tím, že jako nemám děti, tak najednou ve mně úplně tak jako poprvé v životě se mi to stalo, že mi bylo líto, že nemám děti. A zajímalo by mě, jak to máš ty.
1: Já mám vyženěný děti, takže...
2: Jsi s tím v pohodě?
1: Já jsem si naprosto v pohodě prostě tak život... Takže sorry, tak jako...
2: Krátně nám to tady rozkope, ale já to obhájím.
1: Takhle jsem dopad skvěle a má to tak být.
2: Přijal jsi to prostě.
1: No, ježíš, s obrovským jako štěstím, protože jsou strašně skvělý.
2: Kdyby teďka o tobě někdo točil 13. komnatu, tak o čem by byla?
1: To nevím, to je jako...
2: Tak mohlo by být několik dílů určitě.
1: Já myslím, že bych byl úplně nezajímavý do nějaký 13.
2: Fakt jsi o tom přesvědčený?
1: Spíš se ty 36 komnat čálinu.
2: Dobře, tak zůstaňme u té 50 jako takový. 50 je zlom. Nastal u tebe nějaký převrat, případně jakou měl podobu, nebo co se změnilo, nebo je všechno pořád stejný?
1: Tak ono to asi nesouvisí s tou padesátkou, spíš, že člověk vlastně se nějak dostane tam, kam chtěl a jde tomu naproti a myslím, že když děláš věci, které vlastně mají smysl a chceš je dělat a děláš je dobře a trpělivě, tak vlastně ta odměna přijde většinou vždycky. Hmm.
2: Ty jsi pár minut zpátky říkal vlastně, co jsi nečekal, že se stane a pak se to stalo a ty příběhy byly fakt jako velký. Myslím si, že každý rapovej fanda by chtěl zažít prostě setkání třeba s Methodmanem a tak dál. Kdyby jsi teďka měl jakoby vysnít, co by se ještě tak jako mohlo stát a chtěl bys, ať už třeba s kým bys chtěl mít track, koho bys chtěl v životě potkat, nebo v nějakou situaci, kterou bys chtěl zažít, tak co by to bylo?
1: Chtěl bych vyhrát Wimbledon.
2: Děláš něco pro to?
1: Jedno začal dohrát tenis, takže to už se mi nepovede, ale tuhle jsem Milan Cajs, Tata Boys, s námi dělal nějaký rozhovor, protože jsme jako grupou Salsíča hráli v Ostravě na Colors of Ostrava. A on právě je taky tenista, je z Hanspalky a já jsem právě mu říkal, že na Hanspalce tam bydlí Jan Kodeš, nebo tam bydlel, takový český starý tenista, jako jedinej vyhrál Wimbledon z Čechů a on měl u tý, nebo možná ještě má u tý vily na Hanspalce trávový kurt a já jsem nikdy nehrál na trávě, takže to by byla, aspoň to bych si chtěl splnit. A právě jsem se ptal Milana Cejse, jestli jak on jako rodilý a bydlí si na Hanspalce, jestli tam někdy byl, jestli tam hrál, on říkal, že ne. Tak já jsem říkal, že by bylo dobrý teda, že si zahrám tenis a půjdem zaklepat k panu Kodešovi a dobrý den. My se s Tata Boys a s PSA můžeme se jí zahrát.
2: A on by řekl, jasně kluci.
1: Já nevím, tohle jsme si říkali v rámci toho rozhovoru. Takže když se ptáš, co bych ještě chtěl, tak jako tohle myslím, že je celkem hezký a i splnitelný, i když by to nebylo u pana Kodeše, ale třeba i nejde.
2: Jako to hraní na té trávě.
1: Přesně tak.
2: V čem si myslí, že to hraní na té trávě bude jiný? Já teda jsem v životě tenis nehrál, takže se ptám teďka tak jako...
1: Ale úplně... já bych se na to oblík celý v bílým prostě, jak jsem na Wimbledonu, víš, jako úplně pro mě by to byla vlastně...
2: Sláva.
1: Přesně tak, výjimečný zážitek, něco ještě třeba víc, než když se oblíkneš v neděli do kostela nebo něco.
2: Oblíkáš se často v neděli do kostela?
1: No, to bylo...
2: To byl příměr, jako, že, já jako, to chápu.
1: Že jsme dělali maso prostě.
2: Jo.
1: Jsme na tom trochu líbno.
2: Je ještě něco, co by se chtěl třeba naučit? Nějaký, já nevím, jazyk, nějakou dovednost a tak dále.
1: Jako, to je hezký, jo. Říkal jsem si, že bych mohl se lehce ještě jako trošku vzdělat v něčem, než to nepůjde. A vlastně, jelikož mám nějaký německý předky, tak jsem si říkal, že je škoda vlastně, že lidi nemluví moc německy a že, že když mám písničku, všichni jsou už v Německu, a že když mám 13% německý krve, že bych se mohl naučit třeba 13% německy.
2: Okay.
1: Že to není možná tak, jako těch 13% bych možná ještě zvládnul. Takže to mám v plánu, jako osvojit si lehce, jako pár věc němčiny.
2: Tak klidně můžeš říct prostě, ich heiße Orion, ich wohne im Prag. A už to umíš, aspoň částečně.
1: Já doma dubisku lagu, co ten dál čas.
2: Tak jo, tak pokračujme dál. Ještě jedna otázka k životu po 50. Přemýšlel jsi někdy o tom, jaký budeš důchodce?
1: Jako... to jsem nikdy nepřemýšlel, ani asi jako zatím nepřemýšlím. Můžu možná jenom mluvit o tom, jaký vlastně už jsem rapovej důchodce. Ale to je úplně skvělý. Jako rapovej důchodce jsem úplně, jsem vlastně od začátku si kariéry.
2: A co to vlastně teda znamená, že jsi rapovej důchodce? Že už vlastně kašleš na jakýkoliv trendy a což kašlal asi vždycky, ne?
1: No tak prostě, že už vlastně si, jak si představuješ důchod, prostě si užíváš ten život a nemusíš nic dělat. A tak já jako, a i ten důchod se trochu dělá, já nevím, zahrádce, tak já mám tu repovou zahrádečku a trošku si tam něco jako pěstuju a mám z toho radost a už nemusíš jako mít jako obrovskou skleníkovou farmu, ty vole svítit 24/7.
2: Měl jsi někdy obrovskou skleníkovou farmu, já vím, že to je metafora samozřejmě, jako protože já tě mám v kategorii, že sice seš pracant, ale zároveň jsi podle mě celý ten život uměl dopřát i hodně času pro sebe.
1: Možná něco, já jsem měl tak skleníček. Teď už je to paření štěstí.
2: Dobře. Dobře, víš, co mě zajímalo?
1: Neuměl jsem paření štěstí, teď je to skleníček.
2: Ok, dobře, taky vývoj. Jak vypadá tvůj obyčejný den, když prostě nemáš koncert? To znamená, v kolik třeba vstaneš, jak vypadá tvoje snídaně, co děláš prostě pak? Já tam nechci teďka vlastně říkat nic víc, protože bych ti tam vkládal odpověď a to nechci. Takže jak vypadá tvůj běžný den?
1: Tak už jsem se naučil stávat relativně brzo, takže stávám třeba v 8.
2: Hustý. Jako fakt, jo?
1: Dám si kafe, udělám si prostě vajíčka, no, otevřu počítač nebo telefon, jak se nastartuju a jedu prostě do kanclu AK, do studia. No a tam si dělám prostě, co je potřeba.
2: Do kolika třeba?
1: No, když se něco musí odevzdávat nebo se něco maká, tak do... No jako třeba do 7, do 8, do 9 prostě.
2: Normálně funguješ.
1: Ale ne každý den, tak někdy chodím domů v 5, ale když většinou je nějaký deadline a to je každou chvíli a má to zpoždění, což je každou chvíli, tak chodím domů pozdějiš, ale už aspoň jako nevysedávám někde po barech do rána a nějak jako... Je to příjemnější, ale.
2: Ok, dobře. Co tě v poslední době bavilo nebo začalo bavit mimo to, co děláš obvykle, to znamená mimo muziku třeba? Našel jsi něco novýho? Nebo nemusí to být vlastně ani novýho? Prostě co tě bavilo?
1: Ale nic novýho jsem nenašel, prostě já jsem, mě baví moje vlastně práce a muzika, je můj koníček a to žere dost času. Pak samozřejmě se věnuju ženě, rodině a občas jako si jdu zahrát tenis.
2: Ok. Čím si děláš radost? Tím tenisem nebo něčím jiným? Když prostě si řekneš, tak a dneska bude můj den a dneska...
1: Jako včera jsem nahrával něco u Viče a on právě říká, ale viděl jsi nový Technixy, teďka udělali limitku, Technix Ramofon. A udělal nějaký limitky prostě takový barevný a tak to jsem přišel domů a říkám, miláčku, tohle bych si koupil, jo? A ona, no tak to už... To je klidně klub, ale... Kam to chceš dát, když už máme 3 gramofony? Takže vlastně si dělám asi radost takhle, že si koupím něco, co nepotřebuju. Nebo já nevím, nějaký hadry, ale to potřebuju, protože to točíš furt, máš hodně koncertů, tak nemůžeš být v jednom tričku. Ale vlastně nějak já mě jako materiální věci nějak moc, jako mám to rád, jako každej, ale není to něco, či bych se uspokojoval, že potřebuješ nutně furt ten unpacking, ty vole, jo, něco si objednávat a kupovat, to je mi celkem jako jedno. Já nějak spíš vlastně se teďka snažím věcí zbavovat.
2: Mm-hmm. Jak to děláš?
1: Zbavovat se špatných kámošů, zbavovat se problémů, všech věcí, co mě štvou, nebo všech zlozvyků. Starých hadrů, starých bot, protože já jsem sbíral boty, takže já mám prostě ve sklepě 100 Nikeů. A jako samozřejmě, že pár jsem rozdal, ale 70 prostě nevyhodím za boha. Hmm. Ale tak prostě jako člověk toho strašně moc nasyslí a nashromáždí za život, takže se snažím spíš se mírnit sčíslení a něco jako vyhodit. To je vlastně teďka moje jako náplň života.
2: A co to spustilo tady tenhle ten gigantický úklid? Ať už od těch kamarádů, nebo ty boty, nebo prostě věci.
1: Ale nic, jenom člověk jako prostě máš různý životní etapy třeba, teďka dojdeš do bodu, že vlastně vidíš, že už chceš dělat to trošku jinak. To, a že nemáš tak kapacitu odbavit jako všechno, nebo vlastně, nebo si ujasníš, já jsem to vždycky jako upožený, takže si ujasníš ty priority, aspoň ty, jo, takhle jako kolem 50. Tak, jako nespustila to 50, jo, ale... Konečně, ale něco to spustilo a já jsem rád, že konečně se stalo.
2: Mm-hmm, okay. Kolik lidí tě zná ještě jako Michala Zižáku?
1: Asi pár, jo, tak asi spolužáci, lidi ze sídliště, lidi někde jako z fotbalu.
2: A je to úleva, když tě zná někdo jako toho Michala prostě, anebo je lepší, když tě zná někdo jako Oriho?
1: Ale nějak myslím, tak většina lidí mě zná samozřejmě už jinak, ale ty lidi, kteří máš kolem sebe nejbližší, tak ty tě znají jako Michala Opletala, normálního člověka, ne z Jižáku, ale prostě z Prahy. A já nějak, to jsou, samozřejmě je to ten nickname, to umělecký alter ego a tak, ale vlastně jsou to spojení nádoby. Takže...
2: Říkáš Jižák nebo Jižňák? Protože my jsme třeba nedávno ve vysílání řešili, jestli teda je správně Jižák nebo Jižňák. Dopadlo to vlastně 50-50 téměř. Já když jsem na Jižáku žil, tak jsme říkali Jižňák. A podle mě tato jako válka těch dvou slov pořád jakoby trvá, tak co je podle tebe správně a proč?
1: Tak z mýho pohledu to buď Jižní město, anebo Jižák.
2: Okay.
1: Jižňák prostě... Asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne Jižňák, tak já mě říká, ty nejsi asi od nás.
2: Mně je to jedno, ale řeknu, ty nejsi asi od nás. Dobře. No tak jo, tak zajímalo by mě, ty vždycky přijdeš, jsi takový vlastně jako vlastně v pohodě, ať se děje, jakoby co se děje, tak by mě vlastně zajímalo, jestli býváš taky někdy z něčeho nesvůj a případně jako z čeho dokážeš být takový jakoby v neklidu.
1: Asi nejvíc z nějakých, jako asi nejvíc za neklidu mě dostávají lidi. Uh-huh. Buď jak jsou hloupí, nebo jaký mají názory a všech tím, že ti je spou, nebo že se s tím musíš jako potkávat, jo. Že vlastně je to až líto, prostě jak některý lidi jsou šílenci. Uh-huh. A pak třeba lidi, který jako máš třeba někdy kolem sebe a vlastně něco se s nima stane a trochu jim začne jebat, nebo takže jako to, z toho jsem neklidný. svět už jsem zjistil, že nezachráním, takže jako z toho se nehroutím a spíš mi jde o to, aby lidi kolem mě jako se měli dobře a byli šťastní a vůbec jako aby byla láska a pravda. Mm. Je to jako a samozřejmě peníze.
2: Láska, pravda, peníze.
1: Jako bez toho to nejde. Samozřejmě jako zdravíčko na první místě, ale...
2: Ale prachy to musí být taky, rozumím. Léto 26 se blíží do finále, tak jaký bylo to tvoje léto? Bylo víc pracovní nebo bylo víc dovolenkový? Jaký byl?
1: No, my jsme se lehce naučili kapelně odpočívat, nebo prostě bylo to žádoucí, kde jsme zanedbávali, prostě furt jsme hráli strašně a rodiny trpěly. Takže jsme se naučili, že i v létě si dáváme jako malou pauzu, aby jsme mohli přesně jako jít někam na dovolenou, takže já jsem si užil 14 dní dovolený u moře, což jsem jako dlouho neměl. Ani jsem nevěděl, co tam budu dělat, pak jsem mi samozřejmě nechtěl domů.
2: A co jsi tam dělal, rybaře?
1: No nic.
2: A to je ale super, to je prostě skvělý.
1: No já jsem se odnaučil dělat, nedělat nic, takže mě to přišlo divný, ale bylo to samozřejmě super, člověk si fakt odpočíne a nebe těch komárů, tak to tam bylo úplně ideální.
2: Vy jste před letem z PSH vydali nový single, byl to jen takový jakoby ostrůvek v moři, anebo nějaká ochutnávka třeba desky, která by se mohla objevit, nebo EPčka?
1: No, myslíš někdo jiný?
2: Jo.
1: O novou desku neplánujem, ale teď jsme udělali, já dělám nějaký solo album, vyjde v říjnu, a tam je ještě věc s Vladimírem. Pro Viče jsme udělali 2 tracky na jeho album, takže takže jako my tak jako děláme pomalu, někdo víc, někdo míň dál a spíš jsme jenom udělali takhle single, protože jsme byli nějak pozvaní do USA hrát pro krajany a na české ambasádě a v Texasu, takže jsme si tam udělali takový výlet, pak si půjčili auto a jeli jsme z Washingtonu do Austinu.
2: Jaký to bylo hrát na ambasádě?
1: Vtipný. Zjistíš, že vlastně tam ty krajani moc česky neumějí, takže místo, ano, dejte ruce nahoru, říká, put your hands up.
2: Ale dobrý, jako...
1: Ne, bylo to vtipný, jako...
2: Na mě to působí skoro jako Stouni na Hradě.
1: Ale bylo dobrý, ale my jsme zažili koncert už hodně všude možně, na ambasádě ve Washingtonu jsem teda ještě nehrál, nebo v Texasu mezi mrakodrapama, prostě na takový zahrádce pod obrovskou českou vlajkou, to bylo hezký a že to mohlo být spojený i s tou cestou, že jsme si prostě jako takhle starý kámoši půjčili auto a udělali jsme si takový road trip, natočili prostě si tam k tomu jako nějaký obrázky a udělali ten single někdo jiný. Takže to jsem rád, že se nám jako, že jsme si mohli dát takovýhle výlet spolu a že z toho vznikla i nebo podle mě dobrý track i podle lidí, podle ohlasu na YouTube.
2: Jo, tak jsou to klasický PSH, což je prostě super.
1: To jsi to moc neocenil teďka, co klasický PSH.
2: Ne, tak to je podle mě punc kvality, bych řekl, ne?
1: Tak teď to trošku.
2: Jakože já jsem z toho singlu měl velkou radost.
1: To je dobře, tak. To má radost taky.
2: Hele, řekni mi, tvoje deska Ty jsi nakousl, vyjde teda kdy? Říjen, listopad si říkal?
1: Nějak by měla být v půlce října.
2: Bude to jenom čistě tvůj solovej projekt, nebo se tam zapojí do toho ještě další umělci scény?
1: Tak je tam moje solo album, ale mám tam spoustu hostů. Asi ještě jako nemůžu říct všechno, tak to není ofiko. A když jsme to nakousli, tak tam mám spoustu hostů takových i neobvyklých. A producentsky vlastně tam jsou jenom 2 producenti. Plus já jako spoluproducent.
2: Bude to soundově trochu jiný, než to, co jsi dělal doposud? Nebo dostane tam třeba prostor tvůj?
1: Myslím, že dost.
2: Jo?
1: Bude to jako trošku jako za rohem, nebo jak to říct, jako... Bude tam pár pojich věcí, ale bude tam vlastně jako žánrově to bude velice pestré.
2: Tak na to se moc těším, protože obzvlášť za poslední dobu mám strašně rád jakoby tu tvoji zpěvnou polohu. A ty bych se dokázal prostě slyšet jako mnohem víc. Co Grupo Salsiccia? Blíží se čas zabíjaček, nevyrazíte do Sokoloven?
1: Já myslím, že tak daleko jsme ještě nezestárli, ale... Ale kdo poslal Cíča, jak, já nevím, jestli to někdo ví, ale prostě my jsme nechtěli nikdy vlastně tu mít jako kapelu, dělali jsme si to jako z legrace za covidu a mě trošku z toho rozjelo. Měli jsme velký koncert na Colors of Ostrava, takže asi...
2: Jaký to bylo?
1: Ale bylo to, kromě toho, že to skoro nebylo, protože tam byla obrovská jako bouřka a pršlo nám na nástrojovku, tak to, že se to stalo, vlastně bylo skvělý, protože spoustu kapel musel zrušit koncert tam. A lidi byli úžasní a tím, že to byl jako náš vlastně první koncert venku, tak to bylo neopakovatelný pro mě ten zážitek. A tím, že to je vlastně celá jako živá kapela a naskoušeli jsme nějaký repertoár, tak asi pár koncertů jako ještě uděláme někdy. Hmm. Ale teď přesně se neví, prostě kdy, ale příští rok asi, jo.
2: Já věřím tomu, že to bude dobrý, jako je to takovej, teď jako bez urážky, jo, ale myslím, že to je takový jako zábavný sranda projekt, no, který vlastně zní strašně dobře v uších a když máš nějaký splín a blbou náladu a pustíš si tohle, tak mě to vždycky prostě tak jako udělá dobře.
1: Tak to je milý.
2: Hele, řekni mi, Traffic po celý leto jel po celý zemi Afterwork, teď jsem koukal, že vlastně to bude pokračovat ten projekt i na podzim, že jsou tady nějaký zastávky, tentokrát už v Praze i s PSH, i s Vičem, i pak právě třeba s tebou. Tak jaká je tam ta tvoje role? Jenom jako interpret, nebo se na tom nějak podílíš ještě i víc v zákulisí?
1: Ne, to je vlastně Afterwork, jak již napovídá název, tak vlastně zpříjemnění času po práci, plus vlastně to letní je prostě někde u vody ideálně, což vlastně je super koncept. Že vlastně já strašně rád, já tam funguji jako DJ, ne jako rapper.
2: Okay.
1: Takže já jsem strašně rád, že můžeš odpoledne hrát, je hezký, svítí slunce, víš, je uvolněná nálada, nemusíš hrát ani tak nahlas, což nemám rád, nemusíš ani hrát jako party věci, protože vlastně ten odpolední, podvečerní jako mood je super, jako na pečky s jinou atmosférou, než abys musel tlačit na pilu a party, takže to mám taky rád a teďka jdeme, myslím, že ještě asi pár zastávek po Čechách, takže já si těším.
2: To bude někdy i Praha. No tak jo, tak jsme ve finále. To by bylo padé, spinu bude 1. ledna 20. Co bys mu popřál?
1: Aby jste přišli na náš koncert 3.
2: Bohužel ten rozhovor vysíláme po něm, ale to vůbec nevadí. Věřím, že spinneři tam budou, protože o něm mluvíme celou dobu a teď ještě navíc natočíme další speciální pozvánku.
1: A kolik, že bude spinu?
2: 20.
1: Ale 20, tak to by mohlo být takový mý dítě.
2: No to jo.
1: Způsobem jedno z mnoha. Tak jo, já bych popřál vlastně udržet 20 let takhle žánrový rádio je umění, takže to asi to děláte dobře, nebo předpokládám, že to dělalo spoustu lidí a že se na to maká, protože si myslím, že není jednoduchý to udržet kor v téhle době, takže to klobouček. Takže bych vám popřál klidně další 20 let, protože myslím, že formát rádia poběží furt a že lidi budou furt mít prostě sluchátka v uších nebo zapnutý rádio v autě a budou poslouchat muziku nebo nějaký chytrý keci od starých páprdů.
2: Tak díky, tati.
1: Není zač, Romčo.
2: Tak krásných 50 a ještě jednou děkuju za návštěvu a otevřený rozhovor, bylo to příjemné.
1: Děkuji taky a poslouchejte Rádio Spin.
2: Orion, hostem aktuálního Spin Talku na Rádio Spin. Od Majku se loučí, hezký večer, přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk, každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádio Spin.

0: Check this out.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Denně. Denně. Denně.
3: Ready, man? Yeah.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

pyšná. Podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

Black. Československý speciál s hvězdičkou. Repování.

čau. Teďkon mířil z potrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: Beats. Tohle byl Shizzle a track Pochodem vchod. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: Čau, tady Aimkou a právě posloucháš Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.